0: Přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já bych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Micis Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
1: Rádio Jihlava. 101,5.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Moravský tragéd, Lubomír Kostelka, původním povolání pastičkář. Už od svého útlého mládí pořád něco organizoval. Nic nenechal jen tak, pořád se snažil, aby se něco dělo, a tak taky jednou přišel a povídá: hele, Ladíku, nemohl bys říct tátovi, že bychom šli k vám na chatu? Já mám 50 litrů výborného vománkového vína. Já pám, jakýho? No, vománkovýho vína. No tak já jsem se neptal, já jsem v těch vínech nebyl tak zkušený, já pracoval vždycky v tvrdým alkoholu. A tak pane, prosím, já se táty zeptám. A táta říká: kolik vás bude? Já jsem říkal: asi 15, paže toho 50 litrů. Tak mě říká: prosím pěkně, běžte, nezapalte tam nikde. V Brně se tenkrát v té době pít nedalo, protože nebyly sice záchytné stanice, ale v brněnské rovnosti vždycky uveřejnili fotografii. Pan Adolf Jebavý, řezník a uzenář, se opil a ulomil kraj chodníku. Nebo takovýhle, rozumíte, impertinence a to. Tak jsme si říkali, proč se máme někde tlumit, anebo potom se dostat do tisku. Tak

My šli na Knížskou přehradu k nám do chaty. Nesli jsme 50, víte, co to je 50 litrů vína, 50 litrový demižon. Šli jsme, jako velbloudi, když cejtějí vodu, tak my přidávali, byli jsme na chatě, rychle jsme prostě rozdělal oheň, nanosilo se dříví venku, takový táborák, jako nanosili se skleničky od hořčice a teď se nalilo a každý, kdo se napil, takhle mírně zlapal podechu a povídá, co to je? Co to je tohleto? Ono to mělo chuť něco jako mezi vermutem, griotkou, ale i pivo z toho jako mírně tak sládlo, víte? Co to je, Luboško? Pa, normální vománkový víno. Vománkový víno? Říkali, nechutná, ale jo, to není špatný, to není. Ono víno to bylo veselé, víte? Po dvou hořčičných skleničkách už jeden kamarád hrál na kytaru, aniž jí měl. Druhý pada, no něco ohromného, veselost toho bylo. A tak se zapomnělo, co to vlastně pijeme, až jeden z nás, asistent výtvarníka z brněnského divadla, nějaký Kraus, si odskočil na chvilku do lesa. To už hvězdy svítily. Takhle koukáme, zpíváme si, najednou se vrací z lesa kamarád Kraus a povídá, Lubošku, co to pijeme za svinstvo? Kostelka, páno, dovol, jaký to je svinstvo, kluci, jaký to je svinstvo, pán, je blbej, když mu to nechutná, to nepije, on pán, moment, pánové. Já jsem byl v lese a mě tam svítí hovno.

to, náma to otřáslo, zaprvé protože Kraus byl jinak velice slušný člověk, takhle se nikdy nevyjadřoval. Přitom jsme viděli, že smrt mu kouká z očí, říkali jsme, co to je, jaký pak tohle, on páno, co to je za víno? My jsme říkali, co to povídáš, to bychom museli vidět, on páš, tak pojďte se podívat, tam to je. Vstoupili jsme na kraj lesa, tam na takové malinké pasece leželo něco, jako když upadne fosforeskující ručička z věžní hodin. Jako neonová trubka. Jako kdyby měli světlušky sjest. Něco strašného. To vám bylo tak sugestivní. V té tmě a příšeří toho lesa. My na to koukali. Povídáme, no to je zajímavý, ono to skutečně svítilo. Něco ohromného. A teď to začalo. No Lubošku, co to pijeme tohle, protože v té době probíhaly různý procesy. Jak Eisenponáci tam nebo tamhle si mysleli, že prostě vyzrají na československý dráhy, viděli smrti hlava na cisterně, řekli si, a to vám tak zbaštíme, tam bude jistě líh, on tam byl dřevitej, potom oslepli, že jo? Teď my jsme nemohli poznat, jestli slepne pač mavilo jako v pytli, nic jsme neviděli stejně. Co to je, Lubošku, za víno? Jaký pak vománkový? Najednou jsme všichni viděli, že to nikdo nikdy neslyšel. On pánu Vománkovi, to je tak, podívejte se, mýmu strýci, který má vinohrad, skysalo víno. Já přijel právě, když to chtěl vylejt, a pám, strejčku, prosím tě, mě jako člověku z města bylo líto takovou tekutinu vylejvat, skysaný, neskysaný, já pám, daruj mi to, on pak, chlapče, se s tím otávíš, budeš mít zkažený žaludek, já si s tím nějak poradím. Přijel do Brna, tam měl takovou správcovou, která rozuměla všemu. A povídá, pane Kostelka, to je jednoduchý. Do skysaného vína se musí naložit léčivý byliny, víte? Ono to stáhne tu kyselost a potom je to víno. Eňo, něňo, povídá, dáte mi ochutnat? On pohá, samozřejmě. Šel zháněl, povídá, ale žádný byliny jsem nesehnal, sehnal jsem jenom vománkovej keřík na revma, co je, co se obalujou nohy tím. Ale nebylo to špatný, dal jsem to tam víc, zase na, jako, abych to vynahradil, že nejsou, a ono mi to zželatinovalo. Tak jsem skočil ke kolegům na farmacii, co študovali, ty mi dali čistý líh, já to zase rozředil, že jo? Zase to bylo moc řídky, zase do toho vomanga. A tak z toho vzniklo z těch 30-50 litrů. Proto ty zvláštní chutě. Víte, ale jinak je to, pánové, nezávadný. Nikdo pá, závadný, nezávadný. Co když přijem k lékaři, už bude pozdě a ztratíme zrak. To chce doktora, okamžitě teď. Je tady někde na blízku lékař, já pám, je takovej trochu nelidumil. Doktor Znamínko, tady má chatu kousek, ten nesnáší vůbec nic. Ten nesnáší, že je tady přehrada, že my tady máme taky chaty a teď já tam k tomu člověku v noci mám jít, kvůli tomu, že mi tady pijem nějaký svinstvo, mi pak nedá se nic dělat, první pomoc je první pomoc. Tak já dost neochotně jsem šel, zabouchal jsem na tu jeho chatu tam u toho doktora Znamínka, tam se ozvalo, co tady zavolá tohle v noci, já pám, pane doktore, tady je menší, on pá, to je mi jedno, v noci zále, já jsem pá, pane doktore, prosím pěkně, první pomoc, on pá, jaká první pomoc, já pám, my pijem nějaký zvláštní víno. Bojíme se, že to je dřevitej líh, protože kamarádovi z toho lese svítí stolice. On pá, co to povídáte, z chlastu můžou svítit jedině v oči, kamaráde. To mě to porád přes dveře. Je noc, v noci se spí, ale jemu to nedalo, protože byl lékař a věděl, že první pomoc musíme poskytnout svýmu spolubližnímu, zvlášť, jsme lékaři, že ano? Jak říká Šterce, milostivá paní, samozřejmě, já jako promovaný adept Červeného kříže vás prohlídnout můžu, ovšem léčit ještě nesmím, že ano? A on byl lékař navíc. Tak mu to nedalo, v oblík se a šel tam se mnou. No i na něj to zapůsobilo velice tedy otřesně. 14 mužských jak funebráků stojí na pasece a uprostřed něco divného. On kroucenou cestu mě vyvracel, že nemůže nic prostě z alkoholu svítit kromě očí. Tam zůstal, stuhnul a povídá, víte, že jo, skutečně svítí. Všichni říkají, mi na to, pane doktore, už půl hodiny koukáme a nepřestává. A on povídá, komu to patří. A ten Kraus tak skromně povídal, to je moje, pane doktore. On na něj tak s uznáním pohleděl a povídá, no to je, to jsem ještě v životě neviděl. Z nás taky nikdo, víte? Ale protože to byl doktor, a řekl bych navíc doktor Ohař, tak začal ohledávat to okolí. Možná to byl soudní lékař, že ano? Kouká, kouká, najednou povídá, pojďte sem, pane Kraus. Tomu se moc nechtělo, víte, zase na ta samá místa, kde se tohle stvořil. Povídá, nezakop, vy jste tady o něco? Ten Kraus povídá, zakop, zakop, já do toho skoro upad. On pá, o tenhle pařez, víte? Ten pá, ano. On pá, podívejte se, to byl strouchní vělej pařez, víte? A on, když ho vzal a jen do něj dejch, tak ten pařez sám od sebe fosforeskoval, natož potom, když dostával tolik tepla z dola. A ten doktor z radosti, že nepijeme dřevitej líh, že není potřeba žádného lékařského zákroku, šel s náma ochutnat to vománkový víno a skutečně druhý den nejen nám, ale i jemu z toho chlastu svítili vesele v oči.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, to tady.
2: Ukažte mi to.
1: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každej, že
2: ale
1: jo?
2: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ne, ne, ono ne. Vám to asi takovouhle už pomaloučku dosluhuje, rozumíte? Protože no. Blonďák v naší rodině, já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No, se, ale když...
1: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
2: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, no mě to je úplně.
1: No, já jsem si právě myslela takových jako 500 korun, jo, za jednu věžbu, no to není moc.
2: 500? Ale to se, já bych za to ty prachy no, nedal. Ale aby jsme to zkrátili, podívejte se, no. Paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není. To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
1: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle, hambatý věci jsem v kouli dlouho neměla.
2: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
1: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak... No já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. No,
2: musím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
1: No počkejte. Jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte? Ale... To přece na černo to nejde.
2: Počkejte,
1: to
2: drahý pane, to nejde na černo. Zase jsme tady sami. Tak byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, no.
1: Tak pane referente,
2: no.
1: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
2: Přímo takhle?
1: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
2: Jo, no to je zrzavý.
1: Jo, vaší manželky.
2: Ne, to je moje.
1: Jo, to
2: moje,
1: je
2: ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
1: takhle,
2: se to maloval, víte?
1: Takhle, helejte, ale on je nějakej nakřivo.
2: No je docela možný, ona se občas přesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
1: ale
2: víte?
1: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
2: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
1: můžu,
2: jestli
1: můžu,
2: přijde.
1: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hledajte 11. května.
2: Kolik?
1: 11. května.
2: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč? Těkdo? Dneska je 11. května.
1: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
2: Moment, počkejte.
1: No.
2: Vy chcete říct,
1: co?
2: Že to, co vy tam vidíte,
1: no.
2: Ložnice, postel, blonďák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
1: Teď, tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmarja.
2: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno vím! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
1: Ale ona už se oblíká.
2: Jo?
1: Jo, ona už se oblíká.
2: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
1: Ne, tak za 3 dny, až za 3 dny.
2: Přijdu možná až za 3 dny.
1: Jo.
2: Cože? Kde budu?
1: Na chalupě.
2: Na chalupě budu.
1: Se svojí sekretářkou.
2: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar!
1: Ježiši, teda...
0: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane majore,
2: Ne, stop. Dneska už nic neberu, Kořínek. Dneska toho mám až takhle. Teď sám víte, co jsme všechno dneska dělali, já vám to řeknu. Hele, 4 vloupačky, 7 drobných krádeží. Pak jsme museli rozehnat ten sraz z kinu. Pak jsme museli znova dávat dohromady tu cikánskou svatbu. Hele, mám toho až po krk. No, za 15 minut mě končí služba. Půjdu hezky domů, ne, dám si pivko. Co mi bude chybět?
3: Znásilnění.
2: Víte, že dneska ani nějak ne.
3: Jedno tady totiž je, čeká venku.
4: U nás poctivá ženská spravedlnosti, nebo ne?
2: Hlavně klid, paninko. Hlavně se uklidněte. Nechcete přijít radši zítra ráno. Hleďte, mě končí už služba.
4: Hleďte, to mě nezajímá, pane...
2: Majore,
4: to mě nezajímá. Já totiž chci ohlásit znásilnění.
2: Takhle. To je něco jiného. No to já ještě musím vzít. Tak přiveďte dceru.
4: Proč dceru? Já žádnou nemám. Já mám akorát neteř. Ježišmarja, ona naše bláže něco provedla.
2: Ale vy jste říkala, že jdete hlásit nějaký znásilnění.
4: No dyť, co se to takhle nemůžu nechat. Syčák jeden, já bych mu dala.
2: Rozumím. Bláže mu nedala, tak on použil násilí. To je běžná praxe v podobných případech.
4: Šmarja, co jsem taháte naši blážu, ta se vdala do Poděbrad. V tom parku se mnou byla akorát Žovka.
2: No tak přivejte Žovku, no.
4: Ale ta spí tam na chodbě pod lavicí.
2: Ona nám tady chrápe na chodbě pod lavicí? A proč ji vozíte sem? Proč jste ji nevodezla rovnou na záchytku?
4: A proč na záchytku? Tak ona se chtěla jenom vyčurat. Tak jsme šli do parku. Žovka je jezevčice. Je, mám jí zbudit jako svědka, je.
2: Počkejte. Já jsem asi nějaký přetažený. Posaďte se.
4: Jo, děkuji. Tak.
2: Prosím vás.
4: No.
2: Koho teda vlastně znásilnili?
4: No koho asi, pane malý. To víte, v takový chvíli je ženská úplně bezbrana. Hlejte, jestli chcete, tak já vám klidně můžu ukázat, jak mám natrženou...
2: Váš doktorovi!
4: Blůzičku.
2: Jo, blůzičku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádi.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já, že jsem koupil lajetko, nějakou
2: šlap. No, jsem snad
1: pozorní, já. Pozorní, kdo ti vlastně tu dialektiku vysvětloval? Nebyl ale, to jiný pán?
2: Ale no ty, Mouračku, ty jsi říkal, slečno, vás by měli ukazovat jen při zvláštních příležitostech, tak dvakrát do roka.
1: Jo, tak to jsem byl.
2: Vy jste něco, co může pochopit pouze Picasso a já?
1: Jo, tak to jsem byl já, ale to jsem to přehnal. A taky se mi to vymstilo. Na rukou jsem tě nosil.
2: No ovšem, z gauče na gauč.
1: Hele, štěstí, Mínko moje, já bych tě i teď nosil, ale museli by se vrátit doby, kdy jsem ti vysvětloval, že všechno souvisí se vším. Rozumíš, jedním slovem prostě, no začít znovu. Aha. Hele, dáme se rozvést.
2: Ježiša, Mouračku, ty si snad myslíš, že ti na tohle to skočím.
1: Ne?
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Tak ne.
2: Ne.
1: No dobře, buď si lhostejná, buď si chladná.
2: Jo, tak já, chladná, lhostejná, tak já jsem chladná, lhostejná, že ty jsi se v požehnaném věku zamiloval do nějakého zajíce.
1: Já?
2: A já chladná, lhostejná.
1: Jsi lhostejná. Jsi lhostejná a já trpím,
2: jo,
1: rozumíš?
2: Trpíš.
1: Já trpím.
2: Jo.
1: Ano, já jsem se zamiloval a tadyhle mě to takhle, nebo tadyhle, no prostě tadyhle mě to takhle hára.
2: Jo.
1: Ty si přitom čteš, kolik dostal pan Kopidlo za omezování svobody.
2: A Milánku, ono by ti snad pomohlo, kdybych četla FL věka.
1: Hele, ty nemáš vůbec co číst, když já takhle trpím. Ty máš jako moje žena soucítit se mnou. Máš mě litovat. Máš
2: trpět.
1: Jako trpím já, ano. Člověče, ty vůbec nevíš, co se to se mnou děje. Já jim miluju.
2: A proč mě s tím otravuješ?
1: No proč? Protože jsi moje manželka. Protože mi máš podle zákona pomáhat u stolový úlože. Tedy pomáhat a nečíst si o panu Kopidlovi.
2: Pojď sem, tak víš co, já ti pomůžu.
1: No vidíš,
2: no. Tak pojď sem, no tak chlapeček můj, no tak on se zamiloval. A nešťastně, ale to přejde. Napíšeme ty nehodný, viď, Mourečku. Napíšeme, jak se to trápí. Když to nepomůže, tak ji uneseme.
1: Uneseme. Ty ji uneseš.
2: Kolik ona váží, jak je těžká?
1: No, to je lehká ženská.
2: Jo, no tak ji uneseme.
1: Zlato moje, já ji tak miluji. Kdyby to věděla?
2: Jo, tak neví.
1: Ne.
2: Neví. Ne,
1: kdo by to taky vykecal?
2: No jo.
1: To je tajemství, rozumíš? Sladký tajemství.
2: No jo.
1: Hlavně pro ní.
2: Jo, no ta bude překvapená, až se to doví, že ji náš Mourek miluje. Kota bude překvapená.
1: No a až ji uneseme, to se teprve podiví.
2: No to se podiví. Hlavně až tě pozná, ta se podiví.
1: No hlavně, že nepomůžeš.
2: No to víš,
1: tak je to správný. Jako manželka mě má být ve všem nápomocná. Že pomůžeš kocourkovi, který se trápí a je zamilovaný.
2: Ale to víš, že jo.
1: Že ona mě nemiluje.
2: Ale Mouračku, to je tím, že ona o tom neví.
1: Že jo.
2: Ano, ale až se to dozví, ta se zblázní. Lásko.
1: Ví, že jo.
2: Určitě.
1: No, zblázní se.
2: No, to se zblázní.
1: Určitě se zblázní.
2: Určitě, blázen.
1: Počkej, jenže co provedeme s tebou, až bude tady?
2: Ale se mnou si nedělej starosti. Hlavní věc je, aby už byla tady a byl pokoj.
1: Moment, počkej, tak dost. Jak to, že nežárlíš? Ty, moje žena a nežárlí? Tak ty už mě nemáš ráda. Nemáš, přiznej se.
2: Ale mám. Víš, že mám. A nebo nemám.
1: No, tak prosím. Vlastní žena mě nemá ráda. Jak to pak můžu chtít na cizích lidech?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Víte, Steněček uvory se tak uklidní, uvolní se.
1: Já mám z toho nervy na drant. Když neberou, tak bych se vzteknul.
0: Kolik jste dneska vytáh?
1: Ještě jednu a budu mít první.
0: Jestli dovolíte, čím je krmíte?
1: No to je takový složitý recept. Dělám si těstíčko. Koupím lístkový, dám do toho pár rozinek, trochu drcených vlašských ořechů, štám prdle griotky, zakápnu citrónem a nakonec dám štipec muškátu.
0: A co ryba?
1: Ta nic neví, já to žeru sám. Cítíte? Bahno.
0: Tu vůni posečený chluk, který se tak člověk nadechne, tak to by rovnou v skály lámal, co?
1: Vás nežerou komáři?
0: No tak víte, já se tak ani nepřipouštím. Já když se dívám na tu hladinu, do hloubky.
1: Plave tam pěkný svinstvo.
0: A do dálky. Tak mi vám táhne hlavou takovej, takovej krásnej sen.
1: Vypadáte docela normálně.
0: Že vám jednou chytím zlatou rybku.
1: Tak to nevypadáte.
0: Další chytím, tak ji tak vytáhnu z té vody a ona ke mně promluví lidským hlasem, řekne: ty můj princin.
1: On je blázen.
0: Splním ti jedno veliká nanánské přání.
1: Prosím vás, co byste si tak mohl přát teď?
0: No tak takovou nepříliš rozložitou rodinnou vilku, okál.
1: Červotoč, povodeň, požár, do smrti jste žebrák.
0: Tak květinovou zahrádku, jako dláň.
1: Víte, co dovede udělat s takovou vaší zahrádkou jeden jediný krtek?
0: Tak aspoň pejska, jako malýho chundelatýho, Josefčíčka.
1: Podívejte se tady za ucho. 12. Josefčíček. A nebyl chundelatej.
0: No tak, tak aspoň takovou malou čtyřbarevnou tušku Hartmund, že?
1: Vy tady kecáte a bere vám ryba. Jele, zlatá rybka. No tak si honem něco přejte. Co jste to udělal, člověče?
2: Jo, já si kvůli jedný zlatý bestii nechám zničit život, víte?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Neruším náladu. Jestli jo, tak to řekněte, máš to jiné rád, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušený, že jo, to je samozřejmě. No, buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To je, no jo, to se, buďte klidný. Jo. Ja, tak vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vědět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýjte, se zeptejte. A že to ruštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho ruští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
2: To je šachová koncovka, pane.
1: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
2: Šachová koncovka.
1: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křižovka, odsaď. Není to náhodou křižovka, pozíšte?
2: Co? Se musím vědět, nad čím přemýšlím, ne?
1: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet taky, nad tím.
2: Nad šachem vždycky.
1: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
2: No. Umíte taky hrát šachy?
1: Šachy?
2: No.
1: A víte, že ani nevím šachy?
2: Jak to, že to nevíte?
1: No tak já to ještě neskoušel.
3: Ale to já bych vyluštil, co vám to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. Určitě na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
2: Koncovku.
1: Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
2: Bokovku, jakou bokovku?
1: Bokovku, no. Paničku bokem, tak.
2: Tak, jo, to hlavu.
1: Víte vy, pane, co to chce? Za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. No. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já říkám Dáša šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte. Ale já říkám Dáša šá, až to víte, to je tajný, že jo. Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
2: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, vidíte?
1: No, to víte, že jo. To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tam. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? Na chodí hra taky šachy. A na šaší hra. No, tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo? A že... Chápete, ne?
2: Chápu. Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
1: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co? Nebo já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
2: No proč ne? Dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
1: No, chcete poradit v téhle věci. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou se hrajete. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Já nevím, jestli jste si všimli, jak jsem tady něco zaškrt. Tadyhle na plakátě. Všiml jste si?
2: Já myslím, že jsem si všiml.
1: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrá. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
2: no,
1: máte
2: no,
1: závod.
2: To by mě zajímalo, skutečně.
1: Poněvadž to psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se. Chcete poradit, že jo?
2: Ano,
1: tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
2: Jo.
1: A ona... ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí, víte. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte.
4: A psa takovýho pejska malýho.
1: Takhle malinkýho pejska má. Je jednobarevnýho. Dogu má skvrnitou. Takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty. Chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu sebe. No. A půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
2: No, co uvidí?
1: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo, jo. A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zalézal na šachy. Vymyšlený, co?
2: Jo, jo.
1: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
2: Jo.
1: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, ale že bych mu to řekl já sám, že jo.
2: No to je přímo geniální.
1: To musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hlejte, tady to je ona, tady. To je ona s tou dogou. To je kus. Teda ne, ta doga Dáša, myslím. To je kus. Jde jako by mít, jako by mít. Dost! Tak můžete nechat.
5: Dášo,
1: domů.
5: To je u vás mamlas, moula,
1: hašašíra.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
6: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dnes přijal naše pozvání do studia, kde to jenom mám. Ano, tady. Jiří Hrzán. Kladu první otázku, ale pozor, chtěl bych velmi stručnou odpověď a prosím o klid v sále. Tak, kolik je vám let?
2: Já vám to klidně můžu prozradit, u mě věk ještě nehraje tak podstatnou roli. Já znám mladíky v 85, starce v 18. Já jsem se narodil... v táboře. Roku 1900. Takže dneska je mi vlastně jenom pouhý let. No a z toho nejhoršího jsem vlastně venku.
1: My víme i o tom, že to s těmi vašimi zkouškami nebylo tak zcela v pořádku. No a jestli máte nějaké argumenty, prosím, tak je uveďte, braňte se.
2: Já tenkrát jsem vůbec nepil ani nekouřil, jsem v té době ještě sportoval. A jako herec jsem vlastně pozoroval své okolí. Nějaký deníček povinnej, jsme museli nějaký povinný deníček a tam jsme si třeba psali jako, šel jsem po nábřeží a viděl jsem Racka. A zvláštní věc, když jdete po nábřeží a vidíte Racka, jako dojem to vás nechá velikánsky, že jo. Jako, zase v tom jako, to je Vltava, tam teče voda, asi se podobně. Nebo třeba jsem šel a viděl jsem zápis. Viděl jsem pána, jak upadl. Dozadu. Upadl jsem též. Ovšem dopředu. A teď si řešilo to, kdo z nás upadl líp, že jo? Jestli já nebo pán. A taky tam byl takový zápis, kde bylo, viděl jsem občana jistého, to znamená, jsem asi znal, tak jsem ho nechal se ho jmenovat, aby měl nějaký malé zaměstnání nebo s manželkou, jak si v nádražní restauraci objednává rum. Říkal, je, to je klika, ještě, že jsi to viděl, teď si to báječně hodí. Tak jsem vstoupil do té restaurace, srdcem si, jsem dělal, jsem světa, jsem tam seděl a já jsem udělal. Pouchal jsem do stolu. Dal jsem tam úplně sám v té hospodě. Když jsem říkal, tady ty overtýry, ty předhry je dost, tak jsem po vzoru toho pána skřikl. Rum! Vyšel ten plafusácký pikolík, že jo? Říkal, co jsi chtěl? Karle, pojď sem. To je pěkný blbec. On nám to udělá ještě jednou. Vyšlo bratr taky plafusácký. Říkali, co pak chceš, blbec?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak já bych se vrátil zase k tomu televiznímu pořadu, kde teďka byl jako host Jirka Kodet, kterýho jsem marně lákal, aby vyprávěl o svých předcích, a on nechtěl, že se stydí, tak já bych vám řekl něco o jeho předcích, což se mně hrozně líbilo. On měl toho dědečka Jiřího Steinmara, což byl noblesní pán, a jednou on nosil prostě šaty za první republiky, se podle ní řídila móda, že jo, kapesníček a praští frajeři, když měl rozepnutou vestičku dole na jeden knoflík, taky všichni nosili rozepnutou na jeden knoflík, a jel na takovou národopisnou slavnost ve vlaku a tam nastoupila taková velká selka v kroji a měla tu holubičku takhle, a ten starý Steinmar, gentleman s tím běžínkem, povídá: posaďte se, matičko. Ta selka pohá: co si to dovoluješ? Kde je u tebe nějaká matička, ty? Pá: tak si vliš, prdel, babo, kulka. Tenhle ten, to mají v rodině, jak ten Kodet, tak ten dědeček, zápasili s pamětí, jak říkal Kodet, že na zkoušky chodí akorát zbabělci a tak se učí ty netalentovaný, jo. Tak tenhle ten dědeček dostal takovej kšeft, že zaskočí v Ifigenie na Tauridě, prostě takový melodramu, kde byla role kouzelníka. Nebylo tam moc textu, ale byl tam prostě text přesně na hudbu, a ten dirigent pohá: mistře, prosím vás, jak jsou tam tři vstupy, jak mávnu, musíte začít okamžitě ataka na tu hudbu mluvit, jakmile ne, tak to prošvihnete. Tak ten Steinmar se tam připravil takhle, a protože neměl hudební sluch, ten dirigent udělal takhle, jak udělal takhle, tak tento přesně prošvih, ten Steinmar, nic. Tak přišel a udělal jenom wow, wow. To bylo poprvně, pa Ježíš Maria, já neřekl nic. Tak ten přišel: pán mistře, musíte si to hlídat. Máte ještě dva vstupy. Tak byl druhý vstup. Ten zase. Tak byla pauza. Povídá: mistře, teďka je ten hlavní, tam je celý rozuzlení té hry. Když to neřeknete, tak ty lidi nevědí, o čem to je. Steinmar: pán seboj, hochu. Tak se připravil. Ten dirigent ještě s tím pomocníkem udělali. Ten Steinmar: prostě nic. Tak přišel do té šatny, teď seděl v té šatně a povídá: Ježíš Maria, ten český národ, ty chudáci, přijeli z celé republiky, aby viděli to český umění. Já jsem takovej dobytek, že to celý s kurvima neřeknu nic. Ale copak o to, že jsem neřekl nic, ale to znamená, že když jsem nic neřekl, že taky nedostanu honorář. Ale na druhé straně, proč já bych nedostal honorář? Je to kouzelník, může blábolit. Kodet má takovej dar, že je to člověk, který mu se jako jedinýmu snad člověku v životě podařilo rozesmát Rudolfa Hrušínského, protože Rudolf Hrušínský, ne že by neměl smysl pro humor, jako to byl ohromný jako srandista, ale nikdy se nechechtal, jako že by se svíjel smíchy, nebo to vždycky koukal takhle prostě před sebe. A Kodet byl jediný, komu se podařilo toho Rudolfa Hrušínského rozesmát, takže spadl málem ten Hrušínský do vody. Pozval ten Rudolf Hrušínský, pozval Jirku Kodeta na ryby, tam k sobě na chalupu, a šli na ty ryby. Ten Hrušínský mlčel, takhle tam byla ta řeka, tak jezdili ty kánoisti a ty vodáci, a teď jak jezdili, tak vždycky křičeli: zdravíme naše přední umělce, Jiřího Kodeta jako kapitána Exnera a národního umělce Rudolfa Hrušínského. Nazdaroši, nazdarohoj! Ten Kodet: ahoj, ahoj! Na ně dělal ten Hrušínský nic. Dojelo asi 20 kánoistů, prostě nic. Až najednou jeli asi 7 kánoji, A ten jeden z těch kánoistů řval: Druhá základní organizace Svazu socialistické mládeže zdraví naše přední umělce, národního umělce Rudolfa Hrušínského a herce Jiřího Kodeta. Tak co jsou druzi? Berou, berou! Ten Kodec si takhle s tou zapích ten prut a zařval na ně: Majetek nám berou!

모아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Baví se tři kamarádi. Já mám ženu jako Etnu, žhavou a výbušnou. To já jako Grónsko, chladnou a ledovou. To já jako Malorku. Počkej, a co jako? Taky už na ní každý byl.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítám vás. Nad 32 stupňů budou dnes teploty stoupat na většině území České republiky. O něco chladněji bude jen na severu nebo severovýchodě země nebo v části Vysočiny. Český hydrometeorologický ústav mírně rozšířil svá předchozí upozornění na vysoké teploty a zátěž teplem.
0: Co se děje v kraji?
1: V areálu Svitavské nemocnice v sobotu hořel opravovaný prázdný technický objekt. Nikomu se nic nestalo, pacienti v ohrožení nebyli. Evakuace lidí nebyla nutná, dělníci odstraňovali starou vzduchotechniku a přitom se vzněly filtrační vložky. Na středním Slovensku medvěd v sobotu napadl cyklistu. 55-letý muž utrpěl četná zranění, v nemocnici jej operovali. Informovala o tom slovenská média. Útok se odehrál v sobotu večer poblíž sportovního a rekreačního zařízení u obce Valča. Filip Salač vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto2 premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. 24-letý jezdec vylepšil svá dvě letošní pódiová umístění v Maďarsku a doma v Brně a postaral se o první český triumf v seriálu po 16 letech.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní ráno, my máme za sebou zprávy a to znamená, že vplouváme do dnešního ranního vysílání Rádia Jihlava. Tak hezký den, dobré ráno, příjemné vstávání, to vám přeje od mikrofonu Zbyněk Loucký, ať se skvěle poslouchá.
0: Rádio Jihlava. 101.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Studánka na Skalce má novou fasádu i střechu. Město dokončilo opravu studánky na Skalce, která je součástí oblíbeného volnočasového areálu. Obnova zachovala vzhled i funkčnost studánky. Fasáda i střecha studánky byly v posledních letech výrazně poškozeny a bez oprav by mohlo dojít také k narušení celé konstrukce. Studánka na Skalce byla vždy středobodem her dětí z širokého okolí. Voda ze studánky není určena k pití, nejde totiž o běžný pramen, ale o výběr důlní vody, který je podle pamětníků velmi vydatný a nevysychá ani v létě. Zděná stavba nad pramenem vznikla v roce 1926 zásluhou Jihlavského okrašlovacího spolku a někdy se jí říká také vodní kaple. Název na Skalce připomíná někdejší kamenolom.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Pojďme se podívat na dnešní den, 10. srpen v běhu času a v kalendáři. Rok 1519. Ferdinand Magellan vyplul ze Sevilly na cestu kolem světa a v roce 1905 ve Francii se sešel první světový kongres Esperanta. Jsme v roce 1907, to kníže Borghese zvítězil v automobilovém závodě Peking-Paříž 1907, své soupeře předstihl o několik dnů a v roce 1946 sloučením několika desítek nedávno znárodněných podniků a provozoven elektrotechnického zaměření byl založen v tento den národní podnik Tesla. A ještě narozeniny v roce 1932 se narodili dva spisovatelé ve stejný den, Vladimír Páral a Miloslav Švandrlík. V roce 1947 se narodil italský zpěvák Drupy a v roce 1960 španělský herec Antonio Banderas. Pěkný den přeje Rádio Jihlava.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jáno s Marienkou vyhrají 14-denní pobyt v luxusním hotelu. V koupelně vidí mramorovou vanu, zlaté kohoutky. Jo, to je škoda, že nejsou Vánoce. Mohli jsme se vykoupat.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Hygienici na Vysočině zkontrolovali 80 dětských táborů. U 6 našli závady. Hygienici na Vysočině od začátku letních prázdnin zkontrolovali 80 dětských táborů a 8 samostatných stravovacích zařízení využívaných účastníky tábora. Na táborech zjistili závady u 6 provozovatelů, celkově uložili pokuty ve výši 10 000 korun. Dvě provinění

0: vyřešili domluvou. Hygienici zatím hodnotí táborovou sezónu jako spíše klidnou. Závady spočívaly v pozdním ohlášení zotavovací akce, horní patrová lůžka byla bez nepropustné podložky pod matrací, jedenkrát chybělo potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte. S jedním provozovatelem řešili nedostatečný úklid tábora. Hezké a klidné léto.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Našich zlatíček jsme se právě dneska zeptali, proč se děti rodí maminkám a ne tatínkům.
2: Protože jsou chlapy a jsou dospělí.
3: Aby měli děti.
4: No to,

0: Roky dlouhý.
1: Protože maminky jsou holky.
2: Protože jen tak tínší nejsou holky, ale kůši.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

tím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom v

0: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezké pondělí. Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách.
3: Co se děje v kraji?
4: Za první pololetí letošního roku našli hygienici při svých kontrolách na Vysočině stovky kosmetických přípravků se zakázanými látkami. Kontrol v prodejnách udělali za 6 měsíců 1,40. Přípravky musí být staženy z prodeje a zlikvidovány. Lesní požár, který vypukl v Andaluzii na jihu Španělska, se dosud rozšířil na zhruba 8000 hektarů. Uvedla to agentura AFP, podle níž ale ne všechny zasažené plochy zhořely. Kvůli požáru bylo preventivně evakuováno asi 470 lidí. V Birminghamu dnes začne atletické mistrovství Evropy. V úvodním soutěžním dnu je na programu 5 finálových disciplín a v běhu na 100 metrů a vrhu koulí budou o účast v nich bojovat 4 čeští reprezentanti.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Dnešní novinky jsme se dozvěděli právě ze zpráv a tak můžeme vplout do další hodinky dnešního vysílání Rádia Jihlava. Hezké pondělí a příjemné ráno vám přejeme právě teď a k tomu báječný poslech. Tady Zbyněk Loucký, dobrý den.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.

0: Kam na Jihlavsku?
1: Máme pro vás dnešní parádní tip, a to komentovanou procházku za příběhy starých hospod s ochutnávkou piva v pivovarské restauraci. Start v 18 hodin, Masarykovo náměstí a turistické informační centrum. Jedná se o zábavnou komentovanou procházku po příbězích ze starých jihlavských hospod. Hospody, hospůdky, pivnice, šenky, vinárny byly vždy centrem nejen zábavy, ale i společenského setkávání přátel. Jaké byly a jsou tradiční hospůdky v Jihlavě, kde třeba stávaly a jaké byly příběhy podniků u Labutě, Ženská trucovna nebo u Johana? Vycházka bude zakončena v jedné z nejstarších jihlavských hospod na Hlíni, kde stávala cihlářská hospoda. Užijte si to a hezký den.
0: Kam na Jihlavsku?

Hezké pondělní ráno s datem 10. srpna 2026. Dneska v kalendáři je Vavřinec a taky Lorenz. Tak jim přejeme všechno nejlepší, posíláme další hit a vám, ať se příjemně vstává. Tady Rádio Jihlava, pěkný den.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Modernizace trati zkrátila cestu z Brna na Vysočinu. Rychlejší cestování i lepší dostupnost železniční dopravy přinesla modernizace železniční stanice Vlkov u Tišnova a přilehlého traťového úseku do Křižanova. Projekt byl zajímavý nejen svým rozsahem, ale také rekordně krátkou dobou výstavby. Tu umožnilo úplné zastavení provozu, které dělníci využili k přeložení kolejí do nové polohy. Došlo tak k podstatnému zvýšení rychlosti vlaků. Dvoukolejná hlavní trať napříč Vysočinou slouží jako důležitá odklonová trasa pro koridor z Brna přes Pardubice do Prahy. Její význam ještě vzroste v následujících letech v souvislosti s rozsáhlými omezeními v uzlu Česká Třebová, který prochází celkovou přestavbou. Řada vlaků tak bude muset využívat právě trasu přes Havlíčkův Brod.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci,

0: Dnešním pondělím s datem 10. srpna otevíráme 33. týden letošního roku. No a v rámci toho, že se teď ráno mění v dopoledne, přidáváme na rádiu Jihlava také moto pro dnešní den. Tady ho máte, nevracej se zpět, tam už si byl. Hezký den a příjemné vstávání a samozřejmě pěkné pondělí. To vám přeje rádio Jihlava a Zbyněk Loucký. Ať se dobře poslouchá.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Naštěji už tam bude.
2: Přestaň! Štěje mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítám vás. Nad 32 stupňů budou dnes teploty stoupat na většině území České republiky. O něco chladněji bude jen na severu nebo severovýchodě země nebo v části Vysočiny. Český hydrometeorologický ústav mírně rozšířil svá předchozí upozornění na vysoké teploty a zátěž teplem.
0: Co se děje v kraji?
1: V areálu Svitavské nemocnice v sobotu hořel opravovaný prázdný technický objekt. Nikomu se nic nestalo, pacienti v ohrožení nebyli. Evakuace lidí nebyla nutná, dělníci odstraňovali starou vzduchotechniku a přitom se vzněly filtrační vložky. Na středním Slovensku medvěd v sobotu napadl cyklistu. 55-letý muž utrpěl četná zranění, v nemocnici jej operovali. Informovala o tom slovenská média. Útok se odehrál v sobotu večer poblíž sportovního a rekreačního zařízení u obce Valča. Filip Salač vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto2 premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. 24-letý jezdec vylepšil svá dvě letošní pódiová umístění v Maďarsku a doma v Brně a postaral se o první český triumf v seriálu po 16 letech.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
2: Hezké dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Dnes se začala první etapa opravy Žižkovy ulice. Uzavírka potrvá přibližně 2 týdny a výrazně ovlivní dopravu i provoz městské hromadné dopravy. Více za chvíli, teď další hity.

Ladíte Rádio Jihlava, kraj Vysočina dnes zahájil první etapu opravy Žižkovy ulice. Přibližně na 2 týdny bude uzavřen úsek od čerpací stanice Ono kolem Hřbitova a Krystalu až ke krajskému úřadu kraje Vysočina. Uzavírka bude platit pro veškerou dopravu, včetně dopravní obsluhy. Teď už pokračujeme další muzikou.

0: chytřejší než rádio.
1: Tak jste se už někdy pozastavili nad frází jádro pudla a říkali jste si, proč by měl mít pudl nějaké jádro? Zmíněné rčení se používá ve smyslu podstata věci a jako mnoho jiných pořekadel ani jádro pudla nemůžeme brát doslovně. Autorem dnes už z lidovělého výroku se stal známý německý literát Goethe, který jej použil ve svém zpracování legendy o Faustovi. V touze povědění zaprodal doktor Faust duši ďáblu a když nastal čas zúčtování, přišel si Mefistofeles pro svou odměnu převtělen do podoby černého pudla. Pes následoval Fausta až k němu domů, kde odhalil svou pravou identitu. Na to nešťastník pochopil a zvolal, to bylo tedy jádro pudla. Tak teď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolili záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože ráno mě bolili ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop.

0: Celý.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM, v Jihlavě letos začne modernizace čistírny odpadních vod téměř za 27 milionů korun. Připravují se i další investice do kalového hospodářství. Jejich přesná výše vzejde z projektové dokumentace, na kterou jsou náklady asi 11,2 milionů korun. Za chvíli zprávy, teď další v muzika.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Na případné opravy kandidátních listin, které zákon připouští, budou mít ještě týden. Lhůta na to končí až 17. srpna.
0: Jihlava aktuálně.
1: Zítra bude hotová oprava ulice Hradební a Brněnské v úseku mezi ZOO a křižovatkou s okružní ulicí. Celý úsek bude plně průjezdný. Po ukončení této uzavírky začne třetí etapa opravy v úseku od křižovatky s ulicí Okružní u Teska až po novou okružní křižovatku v Helenině. Za skutečné lidské tělo zaměnila australská policie realisticky vyhlížející figurínu s vlasy, piercingem v nose a s kvrnami připomínajícími modřiny a odřeniny a zahájila kvůli tomu vyšetřování domnělé vraždy. Policie po nálezu uvedla, že ženské tělo je ve stavu rozkladu a snaží se zjistit, jak dlouho u silnice leželo.
0: Sport.
1: V Birminghamu dnes startuje atletické mistrovství Evropy. V úvodním soutěžním dni je na programu 5 finálových disciplín. Sprintérka Karolína Maňasová nemusí díky českému rekordu 11,01 sekundy startovat v rozbězích a byla nasazena rovnou do večerního semifinále.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, hladíte Rádio Jihlava, ve Slavníči na Havlíčkobrodsku se zřejmě neuskuteční komunální volby. Proč? To se dozvíte za chvíli.
0: Rádio Jihlava. 101.

0: Petra Stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Ve Slavníči na Havlíčkobrodsku se zřejmě neuskuteční komunální volby. Nepodařilo se tam totiž sestavit kandidátku. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října. Ve Slavníči bylo před 4 lety ve voličských seznamech 55 lidí. Kandidovalo jediné uskupení s 5 kandidáty. Teď další muzika.
1: Zas jsi tak smutná, kdo se má

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, půjdete s manželkou na nudistickou pláž?
2: Vůbec ne, nikdy v životě.
1: Počkejte, to jste ještě nikdy neviděl manželku nahou? No to jo, ale to jsem vždycky mohl hnedka zhasnout.

0: Hezké stále ještě dopoledne z Rádia Jihlava přeji vodoprávní úřad v Jihlavě vyzval obyvatele a podnikatele v regionu, aby šetřili vodou. Více za chvíli.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ladíte Rádio Jihlava. Vodoprávní úřad v Jihlavě vyzval obyvatele a podnikatele v regionu, aby šetřili vodu. Omezit mají zejména mytí aut, zalévání zahrad, trávníků a hřišť, napouštění bazénů nebo kropení zpevněných ploch. Úřad bude navíc kontrolovat i povolené odběry. Výzva k šetření vodou platí pro všechny obce spadající pod Jihlavu jako obec s rozšířenou působností. Za chvíli zprávy, teď už další muzika a já se těším zase zítra dopoledne.
1: Rádio Jihlava 101.

0: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. Češi neradi mění zaměstnání. Dokazuje to nejnovější průzkum. Nechtějí prý tolik riskovat a mají i strach z hledání nové práce. V jednom zaměstnání tak prý zůstáváme v průměru přes 11 let. Průměr v Evropě je přitom o rok nižší.
4: Jihlava aktuálně.
5: Dnes startuje první etapa opravy Žižkovy ulice. Přibližně na 2 týdny bude uzavřen úsek od čerpací stanice ONO okolo Hřbitova a Krystalu až ke krajskému úřadu kraje Vysočina. Uzavírka bude platit pro veškerou dopravu, včetně dopravní obsluhy. Západní Evropa zažila letos v červnu a červenci rekordně teplý začátek léta a rekordní teploty zaznamenaly v červenci podruhé za sebou také světové oceány. Vysoké teploty a sucho v Evropě způsobily rozsáhlé požáry a nízké průtoky řek. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila Evropská služba Copernicus pro sledování změn klimatu.
4: Sport.
5: Fotbalisté Olomouce zvítězili ve 3. kole 1. ligy v Brně nad Artisem 2-1 a slaví první výhru v soutěži. Naopak brněnský nováček na premiérový 3bodový zisk stále čeká. Sigma se ziskem 4 bodů poskočila na 8. místo. Artis je s 1 bodem 13.
4: Rádio Jihlava.
6: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
7: Krásné pondělní dopoledne, milí posluchači Rádia Jihlava. Tak je lehce po 11. hodině dneska 10. srpna. Letí to jako blázen. Už jenom 2 dekády prázdnin jsou před námi. Každopádně teď je po víkendu a před námi další pro někoho pracovní týden. Teď už ale pojďme zpátky k dnešku, co vás všechno čeká, co vás nemine. Opět to budou v první řadě písničky, ale taky si třeba řekneme nejrůznější zajímavosti, informace a drby. Namátkou třeba o státním zástupci, který teď sám stane před soudem za týrání vlastních dětí. Nebo si připomeneme, kdo dneska slaví svátek či narozeniny. Tak si na to všechno počkejte. Já popřeji všem hezké pondělí dopoledne, dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned posílám první mix těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, my se teď můžeme podívat do světa hudby, protože jsou připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
2: Naše cesty rovný a nebo klikatý, všechno...
0: Jeden koncert, dva moderátoři a absolutně odlišné přístupy. Leoš Mareš a Libor Bouček předvedli, že rozhodně nejsou ze stejného těsta. Zatímco jeden z nich, tedy Libor Bouček, pěl na Marka Ztraceného, který si splnil sen v podobě velkolepého koncertu na Letenské pláni Ódy, tak druhý, Leoš Mareš, životní moment jednoho z nejoblíbenějších našich zpěváků využil k vlastní propagaci akce.
3: Několik hrbolů po cestě nahoru v tabulkovém
4: stěle. Rádio Jihlava.
5: Jsi moje minulost, jsi moje přítomnost.
0: Když jsme byli oba mladí, tak mně se on líbil. Překvapila Jiřina Bohdalová ohledně sympatií k Petru Jandovi. A co na to frontman Olympiku? No, když jsem byl jako teenager, viděl jsem, myslím, dámu na kolejích a já z ní byl úplně hotový. Já jsem byl do ní prostě zamilovaný. Přiznal přitom bez okolků Petr Janda.
6: Tak to mi dal.
4: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Britská herečka Juno Temple dorazila na newyorskou premiéru čtvrté řady seriálu Ted Lasso v modelu, který byl módním fanouškům nápadně povědomý. Tyrkysové šaty s hlubokým šněrovacím výstřihem, odhalenými zády a vysokým rozparkem totiž pocházejí ze stejné kolekce Gucci. Jejíž černou variantu oblékla zpěvačka Jennifer Lopez.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
4: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lord obšťastňuje manželku a sluha Jean mu přitom svítí. Tak, madam, jak jste byla uspokojena? Vůbec! Jean, pokračujte za mě, já podržím lampu. Jak jste spokojena nyní, lady? No vrcholně. Vidíš, Jean? Takhle se musí svítit.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a my se právě teď mrkneme na to, kdo 10. srpna slaví svátek. No a jsou to Vavřinec, Lars, Laurenc, Lorenc, Laurentín, Laurentín a Laurentinus. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Naštěji už tam bude.
2: Přestaň! Štěj mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme pondělí a je 10. srpna. No a můžeme se mrknout na pranostiky, které jsou platné pro ten dnešní den. A jedna říká, na svátek vavřince dones z lesa houby mamince. Nebo na svatého Lorence vyžeň mravence z kredence. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. O uplynulém víkendu zahynulo na silnicích v Česku 8 lidí, z toho 5 motorkářů. Jde o jeden z nejtragičtějších víkendů. V srpnu dosud při dopravních nehodách zemřelo 18 lidí, z toho 11 na motorkách.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlava se potýká s velmi agresivní ženou, která bezdůvodně slovně i fyzicky napadá lidi na veřejných místech. Nejčastěji obtěžuje pacienty a personál v nemocnici. Úřady už jí zakázaly pobyt ve městě. Není to ale nic platné. U severoslovenských Turan včera medvědice napadla a zranila 42-letého muže. Členové specializovaného týmu ji i se dvěma mláďaty zastřelili. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé. V sobotu medvědice zaútočila také na cyklistu nedaleko Liptovského Mikuláše. Skončil v nemocnici s tržnými ranami. Členové zásahového týmu ji ale nenašli.
0: Sport.
1: Na veřejný pořádek, bezpečnost a plynulost silničního provozu bude v souvislosti s letošním 55. ročníkem Barum Czech Rally Zlín dohlížet 300 policistů. Ve Zlíně a okolí, kde se motoristický závod pojede od pátku do neděle, chystají kontroly dodržování rychlosti a zaměří se i na zákaz pití alkoholu před jízdou.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní poledne a pohodový poslech vln Rádia Jihlava přeje Fugas a samozřejmě také dobrou chuť, jestli právě obědváte. Já totiž přicházím s receptem a dneska to budou krémové těstoviny s pečenou cibulí. Počkejte si na to, čeká vás to už za malou chvíli. No a mezi tím další hity z vln Rádia Jihlava.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Posloucháte pondělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a protože je poledne, mám pro vás další recept na krémové těstoviny s pečenou cibulí. Troubu předehřejeme na 180 stupňů a připravíme zapékací mísu. Cibuli nakrájíme na půl měsíčky a jednotlivé vrstvy od sebe oddělíme. Sušená rajčata nakrájíme na menší kousky a bylinky nasekáme nadrobno. Do zapékací mísy vložíme cibuli a sušená rajčata, zakápneme olivovým olejem a krémovým balzamikem. Posypeme mletou sladkou paprikou, osolíme, opepříme a důkladně promícháme. Navrch položíme celou paličku česneku řezanou stranou nahoru. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme na 180 stupňů přibližně 1 hodinu. Zapékací mísu zakryjeme alobalem. Těstoviny uvaříme podle návodu na obalu. Před slitím ale odebereme ještě přibližně 1 sběračku vody a odložíme ji stranou. A pak těstoviny slijeme. Opečenou směs necháme několik minut schladnout, aby se s česnekem dalo bezpečně pracovat. Upečené stroužky česneku vymačkáme ze slupek přímo do cibulové směsi. Přidáme nasekané čerstvé bylinky a podle chuti ještě zakápneme citronovou šťávou. Přelijeme smetanou a odebranou vodou z těstovin. Pak přidáme uvařené těstoviny a všechno důkladně promícháme, aby se těstoviny obalily vzniklou omáčkou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Baví se tři kamarádi. Já mám ženu jako Etnu, žhavou a výbušnou. To já jako Grónsko, chladnou a ledovou. To já jako Malorku. Počkej, a co jako? Taky už na ní každý byl.

0: Hravé léto na rádiu Jihlava. Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava, právě teď je pro vás připravena pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Ahoj, Boženo. No ahoj, Růženo. No tak co? Už jsi si našla chlapa? Ale prosím tě, zatím ne. No tak to si musíš někoho najít. A nejlépe někoho, kdo má to charisma, víš? No prosím tě, a co to je to charisma? No, jak bych ti to vysvětlila, to je takové neuchopitelné fluidum, které mají většinou tlustí, plešatí a bohatí chlapy.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, Fugas vám všem přeje krásný den. Máme dneska pondělí a je 10. srpna.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Celý život chodil k soudu obviňovat jiné a navrhovat co nejvyšší tresty. Teď si ale vyzkouší, jaké to je, stát na druhé straně barikády. Na vlastní kůži zažije jihočeský státní zástupce to, co zažívali předtím jeho obvinění. Před soudem se totiž bude zpovídat stírání nezletilých synů. Těm měl bezdůvodně sprostě nadávat, fackovat je a jednoho z nich dokonce skopal někde na náměstí v Českých Budějovicích.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí a začneme bohužel smutnou zprávou. Ve věku 94 let zemřel jeden z nejúspěšnějších tuzemských spisovatelů Vladimír Páral. Ve svém díle se často věnoval mezilidským vztahům a psal i sci-fi příběhy. V 90. letech se proslavil i erotickými romány Playgirls 1 a 2.
0: Jihlava aktuálně.
1: Červenolistý buk u kostela svatého Jakuba se znovu zapojuje do ankety nadace partnerství. Po vítězství v anketě Strom roku 2023 bude letos usilovat o titul Strom čtvrtstoletí. Hlasování začalo dnes na webu stromroku.cz. Zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích pozastavili zatím 4 ze 16 německých spolkových zemí. Přistoupili k tomu kvůli nízkému stavu hladiny řek, především Rýna, který je důležitou tepnou pro nákladní dopravu. Opatření potrvá několik týdnů. Německé ministerstvo dopravy minulý týden uvedlo, že se situace na německých řekách pravděpodobně nezlepší celý srpen.
0: Sport.
1: Michal Rada se stal v evropském juniorském rekordu 48,59 sekundy juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. 19-letý talent si v Americe vylepšil druhé místo z předloňského šampionátu v Limě. Druhý český finalista Marek Váňa obsadil šesté místo časem 51,42.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 13. hodina nám odbyla, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem pondělním vysílání. Už za okamžik se mrkneme na někoho slavného v bulvárním okénku. Konkrétně dneska se podíváme na splněný sen Ondřeje Brzobohatého. Tak si na podrobnosti určitě počkejte a já vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech a posílám další hit.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

splněný sen. Ondřeje brzo bohatého. Zahrál si svého tátu. Vítejte v bulvárním okénku. Syn napodobil svého otce. Legendární herec Radek Brzobohatý za svůj život natočil nespočet různých rolí, ale nejde z mysli vymazat některé z nich, jako je třeba boxerský zápas mezi ním a Františkem Peterkou ve snímku Dáma na kolejích. Včera jsem si splnil sny. Odmala jsem si přál být boxerem, ale nějak to nešlo dohromady s hrou na housle a na klavír. Tak jsem se alespoň fascinovaně díval na boxerské filmy a o to s větším nadšením i na svého tátu ve filmu Dáma na kolejích. Pochlubil se Ondřej Gregor Brzobohatý svým novým počinem.

0: keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Jáno s Marienkou vyhrají 14-denní pobyt v luxusním hotelu. V koupelně vidí mramorovou vanu, zlaté kohoutky. Joj, to je škoda, že nejsou Vánoce. Mohli jsme se vykoupat.

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje pěkný den.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Kraj Vysočina zahájil dnes ráno opravu Žižkovy ulice. První část je plánována na 2 týdny. Žižkova ulice bude uzavřena od benzínky Ono kolem Hřbitova a Krystalu až ke krajskému úřadu. Uzavírka platí pro veškerou dopravu, a to včetně dopravní obsluhy.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho pondělní vysílání s Fugasem, dneska s datem 10. srpna. Ovšem, čas je neúprosný a to, co mi vyměřil, už odkrojil. Tak se s vámi musím pro tuto chvíli rozloučit, protože studio a vysílací mikrofon bude teď 2 hodiny patřit mé kolegyni Katce, ale pak na řadu přijde 16. hodina a já se sem zase vrátím. No, tímto vás také zvu. Do té doby, čau, bas, Fugas.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Na případné opravy kandidátních listin, které zákon připouští, budou mít ještě týden. Lhůta na to končí až 17. srpna.
0: Jihlava aktuálně.
1: Zítra bude hotová oprava ulice Hradební a Brněnské v úseku mezi ZOO a křižovatkou s okružní ulicí. Celý úsek bude plně průjezdný. Po ukončení této uzavírky začne třetí etapa opravy v úseku od křižovatky s ulicí Okružní u Teska až po novou okružní křižovatku v Helenině. Za skutečné lidské tělo zaměnila australská policie realisticky vyhlížející figurínu s vlasy, piercingem v nose a s kvrnami připomínajícími modřiny a odřeniny a zahájila kvůli tomu vyšetřování domnělé vraždy. Policie po nálezu uvedla, že ženské tělo je ve stavu rozkladu a snaží se zjistit, jak dlouho u silnice leželo.
0: Sport.
1: V Birminghamu dnes startuje atletické mistrovství Evropy. V úvodním soutěžním dni je na programu 5 finálových disciplín. Sprintérka Karolína Maňasová nemusí díky českému rekordu 11,01 sekundy startovat v rozbězích a byla nasazena rovnou do večerního semifinále.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní odpoledne, z Rádia Jihlava zdraví Katka. Víme, že v areálu Svitavské nemocnice v sobotu hořelo, podrobnosti přinesu už za chvíli.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: svetlo.
1: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. V areálu Svitavské nemocnice v sobotu hořel opravovaný prázdný technický objekt. Nikomu se naštěstí nic nestalo, pacienti v ohrožení nebyli, evakuace lidí tak nebyla nutná. Dělníci odstraňovali starou vzduchotechniku a přitom se vzněly filtrační vložky. Takové jsou novinky z našeho kraje teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlapek si potřebuje po několika pivech odskočit na záchod a aby mu nikdo zatím nevypil tu sklenici, připíše k ní cedulku. Nepijte tohle pivo, plivnul jsem do něj. Za chvíli se vrátí a na cedulce je připsáno já taky.

0: Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky podrobnosti k tomu, že za první pololetí letošního roku našli hygienici při svých kontrolách na Vysočině stovky kosmetických přípravků se zakázanými látkami. Podrobnosti za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Za první pololetí letošního roku našli hygienici při svých kontrolách na Vysočině stovky kosmetických přípravků se zakázanými látkami Lilial a TPO. Kontrol v prodejnách udělali za 6 měsíců 41. Přípravky musí být staženy z prodeje a zlikvidovány. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hity Rádia Jihlava.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí a začneme bohužel smutnou zprávou. Ve věku 94 let zemřel jeden z nejúspěšnějších tuzemských spisovatelů Vladimír Páral. Ve svém díle se často věnoval mezilidským vztahům a psal i sci-fi příběhy. V 90. letech se proslavil i erotickými romány Playgirls 1 a 2.
0: Jihlava aktuálně.
1: Dnes startuje první etapa opravy Žižkovy ulice. Přibližně na 2 týdny bude uzavřen úsek od čerpací stanice ONO okolo Hřbitova a Krystalu až ke krajskému úřadu kraje Vysočina. Uzavírka bude platit pro veškerou dopravu, včetně dopravní obsluhy. Západní Evropa zažila letos v červnu a červenci rekordně teplý začátek léta a rekordní teploty zaznamenaly v červenci podruhé za sebou také světové oceány. Vysoké teploty a sucho v Evropě způsobily rozsáhlé požáry a nízké průtoky řek. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila Evropská služba Copernicus pro sledování změn klimatu.
0: Sport.
1: Fotbalisté Olomouce zvítězili ve 3. kole 1. ligy v Brně nad Artisem 2-1 a slaví první výhru v soutěži. Naopak brněnský nováček na premiérový 3-bodový zisk stále čeká. Sigma se ziskem 4 bodů poskočila na 8. místo. Artis je s 1 bodem 13.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hladíte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že v Jihlavě letu začne modernizace čistírny odpadních vod asi za 27 milionů korun. Vítuj za chvíli.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. V Jihlavě letos začne modernizace čistírny odpadních vod téměř za 27 milionů korun. Připravují se i další investice do kalového hospodářství. Jejich přesná výše vzejde z projektové dokumentace, na kterou jsou náklady asi 11,2 milionů korun. Podle náměstka primátora Radka Popelky bude nutné do čistírny investovat stovky milionů korun. Teď už ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolely záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože ráno mě bolely ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop.

0: Ladíte rádio Jihlava, Katka s vámi. Nemocnice Vysočiny získají přes 4,5 milionu korun na náborové příspěvky zdravotníkům. Další informace si nenechte ujít za momentem zpátky.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Krajská rada Vysočiny schválila náborové příspěvky pro lékaře a další zdravotníky v celkové výši víc než 4,5 milionu korun. Mezi příjemci jsou i noví lékaři do nemocnice Pelhřimov, která musela z jara letošního roku řešit hromadné výpovědi lékařů na interním oddělení. Kvůli nedostatku lékařů omezila i neakutní péči na chirurgii. Personální situaci se tam nyní podle hejtmana Kukly daří zvládat. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte pohodové pondělí.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

0: lepší.
1: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. O uplynulém víkendu zahynulo na silnicích v Česku 8 lidí, z toho 5 motorkářů. Jde o jeden z nejtragičtějších víkendů. V srpnu dosud při dopravních nehodách zemřelo 18 lidí, z toho 11 na motorkách.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlava se potýká s velmi agresivní ženou, která bezdůvodně slovně i fyzicky napadá lidi na veřejných místech. Nejčastěji obtěžuje pacienty a personál v nemocnici. Úřady už jí zakázaly pobyt ve městě. Není to ale nic platné. U severoslovenských Turan včera medvědice napadla a zranila 42-letého muže. Členové specializovaného týmu ji i se dvěma mláďaty zastřelili. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé. V sobotu medvědice zaútočila také na cyklistu nedaleko Liptovského Mikuláše. Skončil v nemocnici s tržnými ranami. Členové zásahového týmu ji ale nenašli.
0: Sport.
1: Na veřejný pořádek, bezpečnost a plynulost silničního provozu bude v souvislosti s letošním 55. ročníkem Barum Czech Rally Zlín dohlížet 300 policistů. Ve Zlíně a okolí, kde se motoristický závod pojede od pátku do neděle, chystají kontroly dodržování rychlosti a zaměří se i na zákaz pití alkoholu před jízdou.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní odpoledne vám z vlna Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska máme 10. srpna. No a my stále prožíváme pohodové pondělní odpoledne a Fugás vám z vln 101.1 FM přeje pěkný den. No a já jsem opět za mikrofonem připraven vás provázet tímto naším vysíláním. A připraveny jsou pro vás především písničky, ale také informace, zajímavosti a zábava. Třeba si řekneme, že už pozítří budeme moci sledovat velké zatmění slunce a také Perseidy. No, taky se dozvíte, kdo se v tento den, kdy ze slavných narodil. Počkejte si na podrobnosti. Jinak přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám mix těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM?
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Jestli chcete vidět něco, co se vám v takovém rozsahu dalších skoro 50 let pozorovat nepovede, tak si určitě 12. srpna večer udělejte čas. Těsně před západem slunce ho totiž zakryje měsíc. V Česku sice jen částečně, ale přesto velmi výrazně. Kromě zatmění slunce bude v noci 12. na 13. srpna také vrcholit meteorický roj zvaný Perseidy. Tou dobou bude možné na obloze spatřit 50 až 80 meteorů za hodinu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, půjdete s manželkou na nudistickou pláž?
2: Vůbec ne, nikdy v životě.
1: Počkejte, to jste ještě nikdy neviděl manželku nahou? No to jo, ale to jsem vždycky mohl hnedka zhasnout.

0: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní odpolední vysílání Rádia Jihlava a máme dneska už 10. srpna.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Kraj Vysočina zahájil dnes ráno opravu Žižkovy ulice. První část je plánována na 2 týdny. Žižkova ulice bude uzavřena od benzínky Ono kolem Hřbitova a Krystalu až ke krajskému úřadu. Uzavírka platí pro veškerou dopravu, a to včetně dopravní obsluhy.

0: Hezké pondělní odpoledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska je 10. srpna. A kdo pak ze známých se nám kdy v tento den narodil? Tak třeba tenistka Andrea Hlaváčová, senátor kraje Vysočina Miloš Vystrčil, spisovatel Miloslav Švandrlík, a nebo taky třeba italský zpěvák Drupy. Co v italštině znamená kozy, to nevím, ale vím, že piccola znamená malé. No a pokud i vy jste se někdo v tento den narodili, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Pěkné odpoledne. Zájem o nové byty roste. Jejich rozměry se ale postupně zmenšují. Podle developerů se za posledních 10 let z průměrného nabízeného bytu vytratil prostor odpovídající jednomu pokoji a průměrná plocha novostaveb dosahuje zhruba 56 metrů čtverečních. Na trhu se zároveň stále častěji objevují mikrobyty nebo prostory, které kvůli své velikosti ani nesplňují parametry bytu.
3: Jihlava aktuálně.
4: Červenolistý buk u kostela svatého Jakuba se znovu zapojuje do ankety nadace partnerství. Po vítězství v anketě Strom roku 2023 bude letos usilovat o titul Strom čtvrtstoletí. Hlasování začalo dnes na webu stromroku.cz. Zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích pozastavili zatím 4 ze 16 německých spolkových zemí. Přistoupili k tomu kvůli nízkému stavu hladiny řek, především Rýna, který je důležitou tepnou pro nákladní dopravu. Opatření potrvá několik týdnů. Německé ministerstvo dopravy minulý týden uvedlo, že se situace na německých řekách pravděpodobně nezlepší celý srpen.
3: Sport.
4: Michal Rada se stal v evropském juniorském rekordu 48,59 sekundy juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. 19-letý talent si v Americe vylepšil druhé místo z předloňského šampionátu v Limě. Druhý český finalista Marek Váňa obsadil šesté místo časem 51,42.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: I po 17. hodině je s vámi Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas. Už za malý okamžik si řekneme, kde u nás platí zákaz koupání. Podrobnosti vás čekají už za malý okamžik. Tak buďte s námi, buďte dobře naladěni a já vám posílám další hit pro váš příjemný poslech.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

0: jste dobře naladění na vlny 101.1 FM a Fugas vám přeje krásné odpoledne.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Na Vysočině hygienici prodloužili zákaz koupání v přehradě Trnávka na Pelhřimovsku, který vydali před 2 týdny. Koupat se nedá ani v rybnice Kachlička na Havlíčko-Brodsku, kde zákaz platí už dokonce od června. Množství sinic zhoršilo v posledních dnech také vody v Domanickém rybníku, kde se voda ke koupání v tomto případě nedoporučuje. A když už, tak po koupání rozhodně sprchu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lord obšťastňuje manželku a sluha Jean mu přitom svítí. Tak, madam, jak jste byla uspokojena? Vůbec! Jean, pokračujte za mě, já podržím lampu. Jak jste spokojena nyní, lady? No vrcholně. Vidíš, Jean? Takhle se musí svítit.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a Fugas vám všem přeje fajnové pondělní odpoledne.
1: Policie Jihlava.
0: Děkovný dopis s upřímnými slovy úcty, uznání, díků za pomoc a přístup dostali dálniční policisté z Velkého Beranova. Poslal ho Avi Reč z Tel Avivu v Izraeli. Postrácel totiž u nás na dálnici zavazadla, která mu policisté pomohli najít.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Já vám teď nabízím hudební rubriku Zadrak, neboli čerstvé hudební zprávy.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, Zadrak, drby a aktuality ze světa hudby.
2: Naše cesty rovný a nebo klikatý, všechno...
0: Jeden koncert, dva moderátoři a absolutně odlišné přístupy. Leoš Mareš a Libor Bouček předvedli, že rozhodně nejsou ze stejného těsta. Zatímco jeden z nich, tedy Libor Bouček, pěl na Marka Ztraceného, který si splnil sen v podobě velkolepého koncertu na Letenské pláni Ódy, tak druhý, Leoš Mareš, životní moment jednoho z nejoblíbenějších našich zpěváků využil k vlastní propagaci akce.
2: Několik hrbolů po cestě nahoru v tabulkovém
3: světě. Rádio Jihlava.
4: Jsi moje minulost, jsi moje přítomnost.
0: Když jsme byli oba mladí, tak mně se on líbil, překvapila Jiřina Bohdalová ohledně sympatií k Petru Jandovi. A co na to frontman Olympiku? No, když jsem byl jako teenager, viděl jsem, myslím, Dámu na kolejích a já z ní byl úplně hotový. Já jsem byl do ní prostě zamilovaný. Přiznal přitom bez okolků Petr Janda.
5: Tak to mi dal.
3: Rádio Jihlava.
0: Rádio Jihlava. Britská herečka Juno Temple dorazila na newyorskou premiéru čtvrté řady seriálu Ted Lasso v modelu, který byl módním fanouškům nápadně povědomý. Tyrkysové šaty s hlubokým šněrovacím výstřihem, odhalenými zády a vysokým rozkladem

0: Zatrap. Zatrap. Zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň. Štíhá mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Na případné opravy kandidátních listin, které zákon připouští, budou mít ještě týden. Lhůta na to končí až 17. srpna.
0: Jihlava aktuálně.
1: Zítra bude hotová oprava ulice Hradební a Brněnské v úseku mezi Zoo a křižovatkou s Okružní ulicí. Celý úsek bude plně průjezdný. Po ukončení této uzavírky začne třetí etapa opravy v úseku od křižovatky s ulicí Okružní u Teska až po novou okružní křižovatku v Helenině. Za skutečné lidské tělo zaměnila australská policie realisticky vyhlížející figurínu s vlasy, piercingem v nose a s kvrnami připomínajícími modřiny a odřeniny a zahájila kvůli tomu vyšetřování domnělé vraždy. Policie po nálezu uvedla, že ženské tělo je ve stavu rozkladu a snaží se zjistit, jak dlouho u silnice leželo.
0: Sport.
1: V Birminghamu dnes startuje atletické mistrovství Evropy. V úvodním soutěžním dni je na programu 5 finálových disciplín. Sprinterka Karolína Maňasová nemusí díky českému rekordu 11,01 sekundy startovat v rozbězích a byla nasazena rovnou do večerního semifinále.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem. Stále máme 10. srpna. No a máme taky lekce po 18. hodině a v této době vám nadále společnost na Rádiu Jihlava bude dělat Fugas. A mohu vám slíbit, že už za chvíli se dozvíme, že vedra mění nákupy Čechů. Více už teď utrácejí za zmrzlinu. No, tak si na to určitě počkejte. Jinak přeji všem hezký podvečer, příjemný poslech a posílám další hit za hitem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezký podvečer vám z Vlna rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Tropické teploty se promítly i do toho, co lidé v Česku vkládají do svých nákupních košíků. V horkých dnech dávají přednost zboží, které je osvěží nebo jim pomůže zvládnout pobyt na slunci. Naopak ustupuje zájem o některé potraviny běžně používané, třeba při vaření nebo pečení. Během sledovaného období totiž vzrostly nejvíce tržby za zmrzliny, meziročně o 21%. Vyšší útraty obchodníci zaznamenali také u ledových čajů, kde činil nárůst 15%. No a u balených minerálních vod, kdy jejich tržby stouply o 12%.
2: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Baví se tři kamarádi. Já mám ženu jako Etnu, žhavou a výbušnou. To já jako Grónsko, chladnou a ledovou. To já jako Malorku. Počkej, a co jako? Taky už na ní každý byl.

0: Peterkou ve snímku Dáma na kolejích. Včera jsem si splnil sny. Odmala jsem si přál být boxerem, ale jak to nešlo dohromady s hrou na housle a na klavír. Tak jsem se alespoň fascinovaně díval na boxerské filmy. A o to s větším nadšením i na svého tátu ve filmu Dáma na kolejích. Pochlubil se Ondřej Gregor Brzobohatý svým novým počinem.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. Obchod@radiojihlava.cz

0: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní vysílání Rádia Jihlava dneska s datem 10. srpna. Pojďme se teď podívat do pražského Klementína, jaké v tento den tamní meteorologové zaznamenali hodnoty. Tak zatím nejtepleji bylo 10. srpna v roce 2015 a to bylo 35,9. Naopak nejstudenější 10. srpen byl v roce 1784 a to bylo jen 9,5 stupně. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 19,7. No a s touto informací se pro dnešek Fuga sloučí. Přeji vám hezký zbytek pondělního večera strávený nejlépe s Rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra ve stejnou dobu, tedy v 11 dopoledne. Do té doby, čau bas fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Češi neradi mění zaměstnání. Dokazuje to nejnovější průzkum. Nechtějí prý tolik riskovat a mají i strach z hledání nové práce. V jednom zaměstnání tak prý zůstáváme v průměru přes 11 let. Průměr v Evropě je přitom o rok nižší.
0: Jihlava aktuálně.
1: Dnes startuje první etapa opravy Žižkovy ulice. Přibližně na 2 týdny bude uzavřen úsek od čerpací stanice ONO okolo hřbitova a Krystalu až ke krajskému úřadu kraje Vysočina. Uzavírka bude platit pro veškerou dopravu, včetně dopravní obsluhy. Západní Evropa zažila letos v červnu a červenci rekordně teplý začátek léta a rekordní teploty zaznamenaly v červenci podruhé za sebou také světové oceány. Vysoké teploty a sucho v Evropě způsobily rozsáhlé požáry a nízké průtoky řek. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila Evropská služba Copernicus pro sledování změn klimatu.
0: Sport.
1: Fotbalisté Olomouce zvítězili ve 3. kole první ligy v Brně nad Artisem 2-1 a slaví první výhru v soutěži. Naopak brněnský nováček na premiérový 3bodový zisk stále čeká. Sigma se ziskem 4 bodů poskočila na 8. místo. Artis je s 1 bodem 13.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jáno s Marienkou vyhrají 14-denní pobyt v luxusním hotelu. V koupelně vidí mramorovou vanu, zlaté kohoutky. Joj, to je škoda, že nejsou Vánoce. Mohli jsme se vykoupat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlapek si potřebuje po několika pivech odskočit na záchod a aby mu nikdo zatím nevypil tu sklenici, připíše k ní cedulku. Nepijte tohle pivo, plivnul jsem do něj. Za chvíli se vrátí a na cedulce je připsáno já taky.

vyhodil by horn je indiánská zem. Tam přijíždí generál Castro se svým praporem. Modrý kabáty jezdců, stíny dlouhejch karabin a z indiánských signálů

do těch hornů se vznáší smrti stín. Padají jezdci z koní, výstřely z karabin. A lince modrých kabátů, barví krev červená. Menciusů je statečný. A dobře svůj kraj

a jen tam tam duní nad krajem. V oblaku prachu mizí Sioxů vítězný kmen. Cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál, tam uprostřed svých vojáků.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolely záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože ráno mě bolely ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách, čekat

0: hladu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráckém divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíč je tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní.

0: Takže od pěti do devíti jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. No může být, tak tam jsem ložíroval tři neděle, než jsem dostal jako příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat, jo. To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. No to víte, dneska subvence, že jo, mají tam tři autobusy svážející diváky, tento přímo do divadla, nic proti tomu, že jo, nech se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, že jo, ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus, tedy autobus bednu na kolečkách s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, mi mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty babi padali ještě ani nebrzdil, no takže. No, ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zeměžek než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe třicátníka. A nebo ve 30 šedesátníka. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně. Opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný. Tam chodí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: ať zaleze jak šváb.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To ten Ivan Ivanovič, jak vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím tě, já jsem si říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni, prosím tě, něco jednoduchý. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říká, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a což jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou láhvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky. A nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto. Je úplně rozmašírovaný, bezvědomý se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, já jsem tak roztržitý, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon, já jsem si tu želičku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Stejble, co myslíte, je to možné? Hurvínek tvrdí, že umí číst...
2: To spíš slabikovat, Maničko.
1: Z ruky.
2: Jo, tak. Jo, že umí číst z ruky? No snad bys tomu nevěřila, Máni, to je přeci hloupost.
1: No, já nevím.
2: Už ti snad z ruky něco vyčetla?
1: No právě, že ano.
3: Slyšíš, tati?
2: To se tedy divím. A co ti řekl, Maničko?
1: Abych si to ruku umyla.
2: Ale jinak...
1: Jinak zní těžko něco vyčte, vyďte, pane Stejble.
3: Náhodou to bys koukal, taťulínku, co všecko z ruky se dá vyčíst. Například kouknu na ruku a poznám, že patří vojákovi.
1: Fakt?
3: No samozřejmě ten voják...
2: Ten voják musí být v uniformě, že ano?
3: No právě.
1: No a proto. Já už jsem ti začínala věřit, víš.
2: Prosím tě, co může z ruky vyčíst?
3: Například věk, taťuldo.
2: Nevytahuj se.
3: Doopravdy. Podívám se někomu na ruku a řeknu mu přesně na vteřinu, jak je starý.
2: Na vteřinu? Prosím tebe.
3: Na vteřinu, tati.
2: Ale dej pokoj. Na vteřinu to nikdo neví. Můžeš si tedy jaksi vymyslet, co chceš, to ano, to přiznávám, ale jinak, a dej pokoj, prosím tě.
3: Chci se vsadit, tati, když mi nedáš za pravdu, budu týden čistit dřeváky, ale když uznáš, že pravdu mám, budeš je čistit ty.
2: No dobře, platí. Tak prosím, tady je má ruka, no, koukni se na ní.
3: Já už koukám.
2: A mluv.
1: Hej, tatánky, já jsem tak napnutá.
3: Počkej, tati, necukej s ní.
2: No, tak co, no čtí, no.
3: Tak tedy, tati?
2: No?
3: Jsi starý?
2: No?
3: Jako tvoje ruka?
1: Yeah.
2: Jo, tak to byla chytačka.
1: No, abyste se chytil, pane Stejble.
3: A kdo bude čistit dřeváky?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Janku. Bude za 5 minut 7.
1: No a co?
0: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
1: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
0: Totiž, Jeníku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
1: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Staneční, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Se u nás pořád chcete, Jouza. No jenom otravuje, no není to tak?
0: Ano, totiž ne.
1: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nebožení?
0: Ale to on právě chce.
1: Ale prosím tě, děti, která by si ho vzala. Já když vidím ten jeho vepřový ksicht.
0: Jeníku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
1: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralu, no prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
0: Jeníku, totiž on, pan Jouza, a já...
1: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečných, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž Mazurce.
0: V tangu.
1: No tak dobře, Jeníku. V tangu nebo v Mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
0: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
1: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Ty jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
0: Ano.
1: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
0: Totiž, Jeníku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
1: Ale to už si říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
0: Já vím. Jenomže, Jeníku, ta jeho je vdaná.
1: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
0: Jeníku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
1: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
0: No, schválně, proč? Co myslíš?
1: Aby nás otravoval.
0: Jeníku, takhle. Podívej, Jeníku, říkají ti něco červánky nových dnů?
1: To je nějaká básnička nebo co?
0: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne... A uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
1: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
0: Jeníku, dobře, když to takhle bereš, tak já... bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
1: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádný modíle. Kam by si přestupovala?
2: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Klub nudistů vypsal konkurs na klavíristu. Udělal to nějaký pan Sedláček a tak běžel za houslistou, který už v tom klubu hrál, a povídal, a to budeme hrát jen tak, bez ničeho. Tempa, no jistě, já už tam hraju 2 roky. Vy to máte jednoduchý, vy si zalezete pod piano, povídá, ale já tam takhle. A tak hned první večer samozřejmě ten si zalez pod piano a ten hrál. Za chvilku přijde pán, taky bez ničeho, jen s motýlkem, a povídá tomu klavíristovi, dáte si něco k pití? Tempa, no dal bych si 2 deci vína. Pá, prosím, za chvilku jsou tady. Pá, počkejte, pane vrchní, vy máte něco se zubama, pá. Ne, já nemám kam dávat drobný.
2: V jedný malý farnosti mají kostelíček na spadnutí a tak píšou žádosti o nějakou subvenci, až se konečně rozhoupá nějaká komise a určí datum, kdy se přijede podívat, v jakým stavu ten kostelíček je. Čekaj, a když už má ta komise přijet, má být mše, jako na počest té komise, onemocní varhaník. Muzika musí být, říká pan farář. Kostelník pá, jak to ale uděláme? Támhle v sousední vesnici jsou pelikánovci, ty teda hrají, jedna radost, ovšem neznají noty. A to se snad dá nějak zařídit, ne? Skoč tam k ním, kostelník utíká, pan pelikán povídá, no samozřejmě, zahrajeme, ale neznáme do ty vompa. Já jsem to právě říkal panu farářovi, ale ten říká, že by se to snad dalo nějak udělat, jako třeba u muziky, když vám někdo předspívá, vompa, no tak to jo, to my se zase chytnem. A tam někdo bude zpívat, vompa, no pan farář. Pan farář vždycky předspívá a to je vlastně tatáž melodie, jenomže pokračuje a rozrůstá se pelikán, a tak to berem. Je neděle, mše svatá. Kněz slouží mši, pak se obrátí takhle ke kůru, kde jsou pelikánovci, a zpěvavým hlasem pronese: o, přijdi pane k nám, a pelikánovci, já ti za klobuček pěrko dám.
1: Potká Cvrček Prcka, Prcek povídá, co děláš, Cvrčko, ompa, cvrkám. A co děláš ty, Prcko, ompa, už mi to nějak, člověče, nejde.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ještě mi pak ta předsedkyně té komise říkala, ten váš chlapec je takový veselý, co? Jsem říkal, proč myslíte? Tak měl takový veselý odpovědi. Jsem říkal, možná jste měli veselý otázky. To jsme teda neměli v žádném případě. Jsem říkal, na co jste se ho ptali, že byl tak veselý? Normálně jsme se třeba ptali, jestli si teda bych chtěl bratříčka nebo sestřičku, nebo to věkový rozpětí, jak by si představoval, to my se tak ptáme každýho člena rodiny, abychom zjistili, jestli je tam nějaký celkový jednotný názor na tuhle věc. To je naprosto normálně, to nám nemusel tak odpovídat, jak nám odpovídal, víte? Jsem říkal, a co vám říkal? Ani se neptejte. Jsem říkal, mě to můžete klidně říct, co vám říkal? No, tak on nám říkal, že jemu by nejvíc vyhovovala 16-letá dlouhonohá blondýna. Máme v pořadu taky připravenou pohádku a děti, a vy už ji měli za sebou. Moje soninka už taky půjde spát, ona čeká, že? Ona už pátky nepotřebuje, ona už chodí do první třídy, ta už baví rodinu sama. No, ona je po mně, samozřejmě. Ona přinesla ze školy takovou legraci, jo. Všechny nás nutila, abychom říkali ping-pong a přitom nezavírali pusu, jo. No teď všichni, no, zkuste si to, no, to je opravdu, to zkuste opravdu, to je velmi zajímavé. Ing-kong, ing-kong, jo. Teď celá rodina tam kvílela, ing-kong, ing-kong, tam to vypadalo jak na čínském trhu, ona měla radost. Teď my měli jsme návštěvu na Ahlovský, ten otrávený, pač byl zase nemocný. Já se mu posmívám, on byl úplně vyřízený. Oni vám ukradli samolepící tu dálniční známku s celým předním sklem. Tak on naštvaný, teď soninka pořád a dělá ping-pong a nezavírá pusu. Teď on ji nezavře stejně přes ty zuby, rozumíte? To bylo děsně veselý, jak všichni, včetně náložka, jak ing-kong, ing-kong. A teď ona ke mně a já jsem nechtěl, mě to bylo takový, rozumíte, a proč bych to dělal? A teď já jsem takový osvětový otec, rozumíte? Já jsem si ji posadil na klín a teď jsem mi naprosto vážně říkal, soninko, já jsem chtěl vysvětlit, co jsou to retnice. Jsem říkal, soninko, v naší abecedě jsou určité hlásky, při jejich tvoření používáme rtů, proto se jim říká retnice, jako třeba P nebo B, víš? No, a když svému starému otci dáš za úkol, aby řekl nějaké slovo, ve kterém jsou retnice, a přitom nesmí použít pusu, tak ze svého otce děláš vola, soninko, ne? No. Protože to je jenom vtip, protože samozřejmě to nejde. A ona mi říkala, tatínku, fakt to jde, já umím říct ping-pong a nezavřu pusu, hele. Stolní tenis.
0: Sto jedna FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

bych napsat báseň, báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Děkuji. Děkuji. Na rovinu, jestli někdo čekáte nějakou hodnotnou kulturu, nějakýho Shakespeara, Lucernu, Dallas, to ne. To, co tady dneska uvidíte, to je o něčem jiným. Uvědomte si, že všichni víte, česká kultura padla až na dno. Hledejte pozitivum. Přátelé, teď vy jste jedni z mála, kteří právě tuto skutečnost dnes, tady na tom jevišti, uvidíte na vlastní oči. Rozumíte, takhle pozitivně musíte přemýšlet, pak se vám to, jak jsem říkal, musí líbit. Na plakátovacích plochách mělo být napsáno, že v pořadu se objeví krásno a legračno. Tak tu první část toho avíza už máte za sebou. Ano, nic hezčího, než já se tady dneska neobjevím. Já vím, není to žádná výhra, ale až přijde ten druhej, uvidíte, že jsem nekecal. To je obrovská rarita. To je jediný člověk ve střední Evropě, jehož IQ se udává v záporných hodnotách. Ano, ale to má řadu výhod. On jakmile se objeví na jevišti, všichni chlapi v hledišti ramena nahoru, obrovským způsobem stoupne sebevědomí. Ale ženský z toho mají taky radost. Hele, uvidíte. On jakmile přijde, já slyším tím sálem, jak to udělá. Opravdu, každá z vás, jako kdyby si vydechla, každá, jako kdyby si řekla, no Maruš, to si ještě dopadla dobře. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal Josefa Alojze Náhlovského, to je to, co právě přichází. Dobrý večer. Vidíte, nekecal jsem.
2: Dobrý večer, vážení přátelé, dovolte, abych i já vás tady všechny přivítal, hlavně vás v první řadě, nejbohatší lidi z města.
1: Počkej.
2: Vítám místní smetánku, dobrý den.
1: Alois, opatrně.
2: Co?
1: Je nová doba, ano? Rozumíte? Dneska jsme si všichni rovni.
2: No, někteří jsme si pořád rovnější, že jo? Vítám pana starostu, dobrý den. Jste starosta? Nejste, tak budete.
1: Proč mu vnucuješ, pánovi, tu funkci?
2: Tady vždycky se dával starosta. A dřív tady se dával okresní tajemník. No. A tajemníkem jste taky nebyl?
1: Prosím tě, necháme.
2: No, jestli pán nešel najisto.
1: Ne.
2: Po paměti, Pavlov, reflex.
1: Jak jsem říkal, neděláme rozdíly mezi lidmi,
2: ano.
1: Takže zdravíme vás, podnikatele v prvních řadách. Rádi bychom poděkovali za sponzorské příspěvky, díky kterým vznikají tyto hodnotné kulturní akce.
2: No a zdravíme, přátelé, i ty chučí. To jsou od té třetí řady vejš. Vzadu sedí chudě na učitele, nazdar.
1: Ještě za nima se tlačí doktoři, ano. Buďte zdraví.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Čis.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: No a jak se tak bavili o těchto těch uměleckých problémech, jo? Tak vůbec nezaregistrovali, že daleko nejhůř je na tom Cezar. Toho nemohli vůbec najít. Až ho našli úplně stuhlýho v šatně, tak za ním přišli a říkali, prosím tě, zvládneš to? A on řekl jenom... A šel na jeviště, že jo, tam vystrčili, to se odehrávalo na šikmě celý, v Janáčkovém divadle. To byla taková šikma, to je takový to zařízení, aby vy jste dobře viděli a herec se snadno zabil, že jo, takhle dolů, jo. Ten Cezar měl tu obrovskou nevýhodu, že balancoval na vrcholku té šikmy, jo. Díval se dolů a dole šel Antonius s Kleopatrou, navíc neměli se moc dva, tyhle ti dva rádi, že jo, tak se na sebe dívali a ten Antonius takovým vznosným hlasem řekl, odkud přicházíš, Gáje? Ten se na něj podíval z vrchu a říkal, z Králova pole, vy vole. No a opona šla dolů, že jo, protože co chcete dělat dál, že jo, to nejde bez Cezara. Navíc ti lidi se chlámali zrovna tak jako vy. A to byla tragédie, že jo, celý. Ne to, že se chlámali, ta hra byla tragédie. A to dál nešlo, že jo, no navíc jeho to stálo asi 15 tisíc, to na tehdejší dobu jistě nebyla zrovna malá částka. Podívejte, třeba Lucerna, já viděl Lucerna, to je krásný představení, že jo, teď tam je ta situace, kdy přichází ta kněžna do toho zámečku, se chce jít podívat a ten mlynář jí má počít Lucernu a doprovodit ji tam a to a slibuje, že ano, a kněžna, tak potom mi tu Lucernu dáte a odjíždí takhle na točně, to je takový to točící zařízení na jevišti, odjíždí dozadu, to měla, ona odjela, ale už neměla přijet a ona znovu přijela. To bylo pro to dvořanstvo takové mírné zděšení, ale ještě se s tím tak nějak jako vyrovnali. Jako. Takže paní kněžna zase odjela a v zápětí zase přijela. A už rychleji, jo. To už bylo pro to dvořanstvo takový mírně unapetitlich teda. To už jako nechtěli tohleto, ale ona odjela zase a přijela ještě rychleji. A teď se to zrychlovalo čím dál víc a ta kněžna rotovala na té točně. Protože ten člověk dole, co to obsluhoval, ten odešel, ten zmizel. Než ho našli, než to zastavil, tam se to nějak vymklo z těch zubů, než ho našli, tak ta byla uježděná na to. Pak ji odnesli teda chodinku z ty točny, že jo, a hra pokračovala. Ve stejné hře jeden kolega, který vždycky měl pozdější nástup, ta hra vždycky začínala ve 2 hodiny a jednou mu neřekli, že začíná o 1:30 a on vždycky chodil přes jeviště do šatny. A vy, jako vnímáme publikum, už tušíte, co asi následovalo. No, samozřejmě, on šel zase přes jeviště do šatny, že jo, a vpředu už si jeho kolega odříkával monolog mlynáře a on šel kolem něho a říká, co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V divadlech bývají klubisté, pan Efa, slávista.
2: No jo, Karel Efa, velký slávista. Karel už hraje někde v nebi divadlo, teď v nebeským ansámblu už stojí zase. Určitě hraje divadlo. Nemůže dělat nic jiného, tam nemůže jako, ten tam nepůjde za to, že byl hodnej, ten tam, za to, že byl na jevišti. A že s námi v tom divadle vydržel. Karel Efa to byl můj miláček, tak já o něm můžu říkat i drby. Ale představte si, on slávista, když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka, on, my, semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí, a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie, dvě tuškový, a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říkal, co blázníš, Karle, dít nic neslyšíš. Prosím to. On nevěděl, kdo ho dal. A teď jak byl nervózní, chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všechny nahoře Karel Efa na scénu. Karel Efa na scénu. A vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů. Karel Efa na scénu. A Karel Efa rádio na uchu. No, obcházím. A když to volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtý, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa. Prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na svém. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, když přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se, nakouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozšafně stoupil, on stupoval ovšem rozšafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já si říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zravou nohu a tou zasádrovanou flákal v podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forbínu. A řekl první větu,

0: A okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na Nový scéně. Na Národní třídě, no okno nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem ho, no mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, bejno, ale... Říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci a říkává pan Rizer Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál popřenej o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Na přímluvu ředitele cukrovaru v Dimokurech získal Cimrman místo učitele na tamní obecné škole. A v Dimokurech své české nebe také dokončil. Hru napsal autor s úmyslem, aby byla kočovnými a ochotnickými spolky tajně hrána a připravila tak národ na převratnou poválečnou změnu. V režijních poznámkách pak budoucím inscenátorům doporučil, aby tento protirakouský text uváděli raději pod bezpečnějším titulem Sláva císaři. Bylo ovšem třeba text rozmnožit. Ve válečné době, kdy byl kopírovací papír jako strategická surovina pro civilní sektor nedostupný, vymyslel Cimrman takzvanou živou kopírku. Ta byla schopna pořídit 27 kopií naráz. Nadiktoval svou divadelní hru všem 27 žákům čtvrté třídy dimokurské školy. Ukázalo se však, že kopírku náročný text nudil a nepracovala bezchybně. Největší potíže jí dělalo tvrdé a měkké i. A již po prvních 5 hodinách psaní hlásila, že jí bolí ručičky. Nespolehlivou součástí živé kopírky byl syn místního četnického strážmistra, repetent Antonín Bauer. Ten si doma tatínkovi postěžoval, že místo hodin počtů, dějepisu a náboženství píší neustále něco o Havlíčkovi a Husovi. Rozhovor naštěstí vyslechla strážmistrova služka, dcera povozníka Horáčka z nedaleké vsi Nové Zámky. Dnes Cimrmanova ulice číslo 4. Tato Cimrmanova ctitelka ho naštěstí varovala. Těsně před domovní prohlídkou stihl autor všech 27 kopií své hry spálit a originál poslat jejímu otci. Ten jezdil pravidelně do cukrovaru pro krmnou melasu a mohl tedy předat nebezpečný text horlivému vlastenci, řediteli Hlušinovi. A tak se tento jediný exemplář českého nebe v šanonu melasa Vídej pro budoucí pokolení zachoval. Ze svého skromného příbytku na půdě dimokurské školy vedl Cimrman čilou korespondenci s přáteli na frontě. Účastně s nimi prožíval jejich dilema bojovat za rakouský trůn, který z duše nenáviděli. Někteří z jeho uměleckých přátel se záhy odmlčeli. Cimrman se zprvu obával, že padli. Ale brzy vešlo ve známost, že mnohým se podařilo přeběhnout do zákopů, které pod kompetenci rakouské polní pošty nespadaly. A tady se dostáváme k válečnému úkazu, nad nímž dodnes stojíme v údivu. Představme si to konkrétně. Zoufalý raport za raportem mu z fronty nepřestával psát Fráňa Šrámek a Stanislav Kostka Neumann, kteří zůstali jako většina českých vojáků v rakouských zákopech. Ale třeba už malíř František Kupka z Opočna a sochař Otto Gutfreund, mimochodem pozdější autor Babiččina sousoší v Ratibořickém údolí, už vystrkovali hlavy ze zákopů francouzských. A jiní kamarádi jako spisovatelé František Langer, Rudolf Medek a Josef Kopta hloubili legionářský úkryt v zamrzlé půdě Ruska. A aby toho nebylo málo, Cimrmanův kavárenský společník Jaroslav Hašek si přišíval na rubášku hvězdu komisaře právě vzniklé Rudé armády. A největším českým paradoxem je snad to, že zatímco mladý poručík Jan Masaryk je dekorován rakouským řádem za statečnost, jeho otec Tomáš Garrigue Masaryk jako vrchní velitel legionářských vojsk Rakousko-Uhersko boří. Když se dnes zastavíte na návsi kterékoliv z našich vesnic, podle pomníčků se jmény padlých v první světové válce poznáte, že každá z nich musela za tuto válku zaplatit krutou daň. Jak se postavit k tomu, že Češi umírali na protilehlých frontách, i na to se snaží odpovědět Jára Cimrman ve své poslední hře. Objevuje se v ní řada velkých postav naší historie. Možná, že ne všechna jména a všechny události vám budou známé. Buď proto, že jste v hodinách dějepisu nedávali pozor, nebo jste chyběli, nebo vám to vůbec neřekli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád.